0: Agnieszka Dučmal teď řídila komorní orchestr Polského rozhlasu Amadeus a zazněla skladba Vojtěcha Kilara Orava. Původně pro smyčcový komorní orchestr, ale náš hostitel Ladislav Horák, zástupce ředitele Pražské konzervatoře a akordeonista, nám také řekl, že existuje i pro akordeonový orchestr. A mě tam zaujala jedna věc, že tam i basový akordeon jste před malou chvilkou říkal. Jaké máme vlastně akordeony? Když byste měli rozlišit ty typy, tak víme, že třeba u nějakých dechových nástrojů je to soprán. Ránový, altový, ať už vezmeme saxofon a podobně. Jak je to vlastně s těmi typy a laděními u akordeonu?
1: Tak toto my nemáme. To hlavní rozlišení je, jestli to je nástroj chromatický či diatonický. A další rozlišení je, pokud ten nástroj má bas standardní či melodický. A konečně máme samozřejmě nástroje, které jsou nástroje klávesové a nástroje knoflíkové. Takže většinou ty typy my je dělíme podle toho, jak velký mají rozsah a jak velký mají i podle počtu basu v levé části, v levém manuálu nástroje. Takže to jsou spíš ty typy, které jsou hodnější pro děti. On ten nástroj vlastně jakoby s člověkem roste. Takže máme i právě nástroje, které jsou hodné pro děti. Já mám ale radost, že už se u nás začalo i na hudebních školách vyučovat rovnou děti s melodickým basem, což nebylo. Když já jsem studoval, tak nic takového neexistovalo, takže jsme nemohli hrát vlastně skladby podobné jako třeba k hudebním školám, kde už jsme se mohli vyrovnávat pravou levou rukou. Proto trošičku třeba máme handicap u nás, že ta technika té levé ruky nebyla vlastně poplatná ty technice pravé ruky. Protože tady přece jenom bylo vždycky zvykem hrát v pravé ruce melodii a levá jenom doprovázela. Teď už to je jinak. A ty naši mladí hráči, které teď tady máme, tak ty už jsou na tom podstatně dál, než byla moje generace. A už začínají rovnou s polyfonickými skladbami a už si můžou zahrát hned třeba barokní hudbu, hned od mala. A i ta technika je vlastně velmi podobná, to je pravé, levé, mají vyrovnanou. Takže to si myslím, že je úplně jinak. Zase na druhou stranu, když si třeba si zahrát skladby Václava Trojana, tak ten psal pro ten, nebo Jindřicha Felda, tak ty psali ještě pro ten starší typ nástroje. A teď, když se interpretují na ten novější typ, tak už se musí nějakým způsobem upravovat ty skladby také. A podobně to je. Já vím, že Václav Trojan se dostal k akordeonu díky Milanu Bláhovi a já jsem si také vyhledal jednoho autora. Bydlí tady nedaleko, tady na Zámeckých schodech, to je takový ten krásný domeček červený na levé straně, když jdete po Zámeckých schodech nahoru. A ten autor se jmenuje Luboš Luka. On má i společného, že Václav Trojan byl jeho učitel. On dokonce napsal i hudbu k jednomu filmu Jiřího Trnky, který se jmenuje Velké kouzlo. Ale hlavně, on si velmi právě cenil Václava Trojana a říkal, je víš, já pro ten akordeon vůbec neumím psát, ale tady máš spoustu not ode mne a já bych si hrozně přál, kdybys to mohl upravit, aby se to na akordeon dalo hrát. Tak já jsem s tím už začal. Musím teda říct, že bohužel na to mám při tom mém vytížení málo času a asi se těším do toho důchodu, že konečně to začnu upravovat a připravovat pro ty mé žáky, aby mohli hrát více hudby Luboše Sluky, protože ta hudba je nádherná. No tak jestli jsme mluvili o tom, že Astor Piazzolla, to geniální u něho bylo, že dokázal propojit ty různé styly a že se ta jeho hudba hraje jak na koncertních pódiích, tak se dá hrát i na venkovních festivalech. Tak něco obdobného je u toho Luboše Sluky, protože on dokázal napsat velmi kvalitní blues, fox, charleston, prostě různé tance a opět povýšil vlastně ty jejich interpretaci až ke koncertnímu využití.
0: A vy jste Luboše Sluku i teď vybral jako další skladbu Sunset Suite. Co je to za skladbu? Máte s ní nějakou osobní zkušenost jako interpret je Prague Spirit Quartet?
1: Ano, je to právě jedna z těch skladeb, které já upravuju pro akordeon. Bude to pro akordeon se smyčcovým orchestrem, protože to je také velmi časté spojení. A zatím upravená není a proto si ji poslechneme teď v podání smyčcového kvintetu.

0: Ale samozřejmě si také sednete před orchestr, což se chci zeptat, jestli je častá příležitost nebo z hlediska akordeonu spíš výjimečná. Jaká je spolupráce s dirigenty v tu chvíli a jaké dirigenty obecně jako posluchač máte rád?
1: Tak já vždycky z dirigentů mám hrůzu. Hlavně pokud akordeon není jako stolový, ale pokud, a to bývá také dost často, je obsazen do orchestru, tak my nejsme zvyklí na to dirigování, na to ukazování a já vždycky úplně trnu hrůzu, abych spočítal ty pauzy a podobně. Takže nemáme tu takovou tu praxi. Ale na druhou stranu zase, vy jste se mě na začátku rozhovoru ptala, jestli třeba ještě nemám zájem o jiný nástroj, nebo nějaký nehraju, nebo co by mě zajímalo, jaký další nástroj. Tak mě spíše, kdybych se podruhé narodil, kdyby byla nějaká reinkarnace a já mohl zase začít od začátku, tak asi by mě hrozně moc zajímalo právě ta role dirigenta. Protože to je v té hudbě takový ten nejvíc komplexní role, kterou můžete mít. Musíte to hodně vědět, musíte to spoustu znát o těch nástrojích, o těch dějinách, o té historii těch skladeb. Protože já jsem, pokud si uvědomíte, tak vybral docela dost výrazné skladby. Ať je to třeba ta Zasněná noc, nebo ať je to Svěcení jara, tak mám rád, když je něco výrazného. A to samého je u toho dirigenta také. Proto třeba budeme mluvit o Václavu Talichovi, protože Václav Talich jednak je tak trošku nedoceněný dirigent zahraničí. Jednak tedy já žiju už mnoho let v Berouně, takže tam on právě prožil pak ten závěr svého života, ale vůbec tam působil natolik, že máme i krásný festival Talichův Beroun. Bohužel v té době, ještě když dirigoval, tak akordeon ještě neměl napsané koncerty, takže to se s akordeonem ještě nemohl Václav Talich potkat. Nicméně, těch akordeonových koncertů už máme spousty. Já jsem jich tady jenom v České republice napočítal až se kolem 80, což je docela velké číslo. Nejkrásnější je určitě koncert Václava Trojana. A já jsem právě buď to s těmi českými, anebo jako specialista na koncerty Astora Piazzolly, pojel už celý svět a potkal jsem se s poměrně známými dirigenty, jako je třeba první asijský nositel Karajanovy ceny Gumnance, když jsem s ním mohl hrát se Soulskou filharmonií, nebo poslední asistent Leona Bernsteina, což je Francouz Patrick Soyer, který mě opakovaně dirigoval v Turecku. U nás vystupuji velmi rád s Fokem, tam právě jsem začala vlastně taková ta moje spolupráce s Velkými tělesy a to s Liborem Peškem, když jsem uvedl krásný koncert Astora Piazzolly Tres Tangos ve Smetanově síni, či s Petrem Voronským, kde jsem zase hrál s Olomouckou filharmonií. Je to věc, která koncem života moc bavila Astora Piazzollu. Toto on chtěl dělat. On kromě svého kvintetu chtěl právě hrát s orchestry. A to je i věc, která baví mě. Jestli to je tím, jak se dostávám už do toho věku, kdy to, co jsem se naučil a to, co znám, chci prezentovat jako ten soulista, který tam je, možná, asi tak nějak. No. A navíc také mám rád ty osobnosti u dirigentského pultu.
0: Ale zase na druhou stranu, když jste říkal, že dirigovat třeba v nějaké další reinkarnaci a v příštím životě, ono proč spousta interpretů má za sebou solovou dráhu a pak se ujímá taktovky? Nebyl byste nějak výjimečný? Neláká vás to třeba zkusit?
1: Když to je hrozná dřina, a to i fyzická. Já mám takovou...
0: S 12 až 15 kilovým akordeonem.
1: Já vím, ale s tím si sedím pěkně. Ale já s tím mám zkušenost, protože já jsem 7 nebo 8 let jezdil do Itálie, kde mě oslovil italský akordeonový orchestr. Já tam přijel jako solista nejprve, ale on nemocněl jim dirigent, tak už tak bývá. A tak mě požádali, abych dirigoval. A tak mám dokonce zážitek, že jsem dirigoval v Římě na Lido Ostia, na tom obrovském stadionu u moře. A tam na mě se bylo podívat asi 4000 lidí, kde jsem dirigoval. To byl úžasný zážitek. To mě právě bolely ty ruce potom teda. Ale nicméně, pak se teda stalo, že jsem s tím orchestrem jezdil turné a sice to byl akordeon orchestr, ale my jsme měli na programu Verdiho věci, Rossiniho věci jsme hráli, takže to byly velmi kvalitní koncerty, takže já už ten zážitek mám.
0: Ale stále říkáte, že by vás to lákalo, tak teď už můžete jen pokračovat.
1: No tak když říkáte, tak já o tom budu přemýšlet.
0: Vrátíme se k další skladbě. Už jsme ji avizovali, bude to 8. symfonie s podtitulem Anglická Antonína Dvořáka v podání České filharmonie a v čele se zmíněným Václavem Talichem.

0: Osmá symfonie Antonína Dvořáka s podtitulem Anglická teď dozněla v Českém rozhlase D-dur. Jsme na návštěvě u Ladislava Horáka a ten si zvolil interpretaci s Českou filharmonií a v čele s Václavem Talichem. Bavili jsme se o dirigování a já se teď vrátím k učení, ke studentům. Když si vezmeme fungování Pražské konzervatoře, která si mimo jiné v tom roce našeho natáčení, v roce 2021, už připomíná 210 let, tak jaké je dnešní nasměrování studentů, už jsme zmínili, že spíš vychováváte ty studenty k tomu, aby si uměli vybrat, jestli si sednou do orchestrů, anebo se budou dál vzdělávat jako solisté třeba na nějakých vysokých školách, na interpretačních kurzech a podobně. Jak je to s orchestry? Protože pokud vlastně říkáte, že konzervatoř a byla tak založena s tímto motem, že má vychovávat kvalitní orchestrální hráče a umožnit těm nejnadanějším se vyvíjet dál, tak vlastně kolik orchestrů dnes působí při Pražské konzervatoři a je to to gro, na které se tedy zaměřujete, vzhledem k tomu, jak jste vlastně ten chod konzervatoře naznačil?
1: Tak určitě bohužel momentálně nepůsobí žádný orchestr, protože se u nás může vyučovat bohužel individuálně, ale my už se moc těšíme, že to vrátíme orchestru zpátky a že mu umožníme i někam vycestovat příští rok a že to těm našim žákům tady tu dobu, kdy spolu hrát nemohli, splatíme, protože od toho ten orchestr tady u nás je, zrovna symfonický, aby se tam naučili ty zásadní díla. My taky máme samozřejmě tady předmět, který se jmenuje studium orchestrálních sol, kde se vždycky připraví právě na to, aby tam mohli vystupovat. Takže ten symfonický orchestr, ten je pro žáky těch tří nejvyšších ročníků, 4., 5., 6. A co je velmi příjemné, že tento orchestr kromě nastudování symfonie a kromě seznámení se s různými epochami také dokáže doprovodit naše nejlepší absolventy. A je o to tak velký zájem, že my musíme vždycky v prosinci udělat konkurs všech nástrojů a z toho konkurzu vyplyne 6-7 solistů, kteří potom můžou zahrát za doprovod orchestru. Mám radost, že v poslední době jsme dokázali i nastudovat skladby třeba, které nejsou úplně jednoduché. V letošním roce to byl koncert Jindřicha Felda pro akordeon a symfonický orchestr, který nakonec tedy musel převzít sice Karlovarský orchestr, který to natočil s naším solistou Filipem Krtochvílem, ale nicméně tento koncert také proběhl. Kromě symfonického máme v těch nižších ročnících projdou orchestrem Smithsovým, a dále také máme tady ansámbly, orchestr menší režim založené pro třeba soudovou hudbu, které tady u nás fungují. A v každém případě, a to zase vracím tou oklikou zpátky, a mám z toho velkou radost, že se nám podařilo, není to tak dlouho, založit také barokní orchestr, který se věnuje stylové interpretaci.
0: Jak vnímáte tedy Pražskou konzervatoř? Měla by skutečně vychovávat dobré orchestrální hráče a upoutat ty nejnadanější muzikanty, aby se dál zajímali o solovou dráhu? A nebo by měla přeci jenom i cílit na solisty?
1: Tak já si myslím, že ten začátek úplně, když se v tom roce 1811 začalo vyučovat na Pražské konzervatoři, tak to bylo o něčem trošku jiném, protože v té době ty orchestry paběrkovaly a bylo potřeba vychovat právě pro ty orchestry na těch jednotlivých panstvích anebo na těch jednotlivých zámcích, kde už nedokázali ty šlechtici, kteří schudli, udržet ty orchestry, takže proto se tady vytvořila ta konzervatoř, to podhubí konzervatoře. Ale já bych řekl, samozřejmě, my tady máme vynikající solisty, máme tady, všichni žáci projdou praxí také orchestru, ale já bych pořád trošku cílil na to komorní hru. Já si myslím, že to je prostě alfa a omega, co by se naši žáci měli naučit. My jsme jim taky už umožnili, aby komorní hru měli třeba už od 3. ročníku, takže oni 4 roky tady dokážou i studovat komorní hru. A navíc i bazujeme na tom, aby měnili ty svoje kombinace nástrojový, aby se naučili jednou ve smicovém kvartetu, jednou, aby šli do klavírního tria a tak dále, do dua. Zrovna třeba u mého nástroje, u akordeonu, to pro mě je úplně zásadní. Já, když jsem tady studoval, tak jediný, co se hrálo, tak to byly akordeonová dua. A s mým nástupem jsem právě si to zacílil jako jednu z těch nejdůležitějších forem tady toho studia, že si projdou s komorní hrou s jinými nástroje. A musím říci, že mám radost, že je velký poměrně zájem z jiných oborů o to, aby si mohli s Akonem zahrát. Protože oni vidí, že my potom vyjíždíme na soutěže a my máme festivaly a že se vlastně velmi hezky uplatní a že se uplatní i tam, kde ten akordeon třeba tolik nezněl a je to pro pořadatele u nás velmi atraktivní nástroj. Protože prostě ho tam třeba neslyšeli a tak dále. Jedním z těch autorů, kteří mi píšou pravidelně pro různá komorní obsazení, je i Pavel Trojan. Ale já si vzpomínám, že když jsme úplně zahajovali, tak tehdy naši spolupráci, tak vypsal italská soutěž v Castelfidardu, což je právě to městečko ve střední Itálii, kde se vyrábí akordeony největší kvality. Tak vypsali soutěž o to, aby napsali skladatelé na pěcovou téma nějakou skladbu. A pochopitelně, já jsem s tím pěcou tehdy trošku začínal, tak nejznámější je Libertango, které zasnělo i v tom slavném filmu Romana Polanského 48 hodin v Paříži, které si vybral ten Polanský do filmu, to už dávno existovalo od Astora Piazzolly. A Pavel Trojan mi tedy napsal právě variace na téma Astora Piazzolly pro solový akordeon, tedy variace právě na Libertango, které se staly ty variace tak úspěšné, že mu potom o ně řekl nejenom orchestr smyčcový, aby je předělal pro smyčcový orchestr, ale i klavírní duo, aby předělal. Ale věřte mi, to úplně první provedení těchto variací, to je moje.
0: A my ho teď uslyšíme.

podání našeho dnešního hostitele Ladislava Horáka teď dozněly variace na téma Astora Piazzolly pro solový akordeon Pavla Trojana staršího. A my jsme se společně bavili předtím, jak vlastně vnímáte uplatnění a záběr Pražské konzervatoře. V podstatě, co je priorita, jak vychovávat dnešní studenty, jestli je směřovat k orchestrům, nebo jak by se vlastně Pražská konzervatoř měla prezentovat i vůči tomu výsledku, který potom po absolvování ten žák má za sebou a jak zhodnotí ta svá studia. Ale přeci jenom říkal jste, že vidíte, řekněme, velkou budoucnost v komorní hře, ale tady jsme opět u té solové. A já myslím, že když byste se zeptal třeba toho 13-14 letého člověka, který uvažuje o dráze solového hráče, tak řekne, ano, půjdu na konzervatoř, protože chci být tím slavným solistou. Není přece jenom to, co jste říkal, že Pražská konzervatoř je ta poctivá, která by měla toho budoucího muzikanta naučit hrát v

0: nějakém tělese, ať už menším nebo větším, není to pro ně vlastně demotivující? Neřekne si ten nadupaný a ambicemi nasáklý mladý, ještě ne dobrý solista, teď mě tam nebudou učit tu solovou hru?
1: Tak ten problém trošku je, že já si myslím, že přece jenom my i na tu naši malou zemi, tady máme těch hudebních škol konzervatoří, myslím, docela hodně. A ty produkují velký počet absolventů, což je velká konkurence. A my se snažíme těm našim žákům vštípit to, že když budou mít zajímavé programy se zajímavým tělesem, tak budou spíš pozvaní těmi pořadateli, než když se budou snažit soupeřit jenom v tom solovém repertoáru nebo v tom solovém recitálu. A vůbec si nemyslím, my naopak se velmi chlubíme těmi solisty, kteří nám vyhrávají mezinárodní soutěže, pomáhají maximálně. Ale i u nich vidím, že velmi rádi si právě tu komorní hru zahrají a že rádi i s tím tělesem vystoupí. Příkladem může být teď třeba velmi prestižní soutěž v Miláně, která se pořádala jednou za dva roky, kterou vyhrála jako soliska Pavla Tesařová husliska. A v letošním roce té samé soutěže se už účastní jako členka Smicového kvartetu, Ševčíkovo kvartetu. Takže já myslím, že ty naši žáci dozrávají. Já vím, že je to jejich velikánské přání být úžasným virtuózem. Je to velké přání i jejich pedagogů, aby měli skvělé virtuózy. Ale my se jim snažíme trošku otevřít oči a říct jim, toto asi bude spíš ta vaše profese, tím se budete zabývat nejvíc. A je to jak v této komorní oblasti, tak určitě, a to se zase vrací v uklikou úvodu našeho rozhovoru, je to i v té interpretaci. Já skutečně jsem zastánce toho, aby ten žák se zkusil už najít, jestli ho víc bude třeba zajímat, vystoupit s orchestrem, který nebo souborem, nebo komorním ansámblem, který se zajímá více o hudbu moderní, či který se zajímá třeba o hudbu Johanna Sebastiana Bacha či barokní.
0: A to je právě ta střední umělecká škola tím pravým podhubím, kde vlastně tu zkušenost získá, ale získají na úrovni.
1: Získají na úrovni, určitě. A je to i kvalitou pochopitelně toho našeho pedagogického sboru.
0: Jaká je budoucnost akordeonu? Samozřejmě, že řeknete, že růžová, to je jasné, pro nadšence a propagátora tohoto nástroje, ale zvedá se uplatnění a teď možná tu otázku rozdvojím, jednak pro budoucího akordeonistu a jednak pro budoucího hudebníka, vzhledem tomu, že teď natáčíme v roce 2021 a máme za sebou více než rok zastavení kultury.
1: Ano.
0: Není to otřes pro mnohé budoucí muzikanty anebo mnohé studenty, kteří teď získají pochybnosti v budoucnost tohoto oboru? Myslím celkově kulturního oboru jako takového.
1: No, je to tak. Já jsem to asi nejvíc pozoroval třeba v oboru pěveckém, kde to uplatnění je ještě menší a kde ta epidemie je posílá ještě více, ty nemohli vůbec vystupovat. My jsme si alespoň našli takové ty streamové možnosti, našli jsme si různé online soutěže a naopak dokonce jednomu z mých žáků, který se jmenuje Martin Kot, tak tomu to pomohlo až natolik, že vyhrál soutěž v New Yorku, online soutěž, a příští rok má nabídku vystoupit v Carnegie Hall s akordem recitálem. Což je pro 20-letého nebo 19-letého chlapce teda něco úžasného. Já jsem tam třeba ještě nehrál. A já si myslím, že určitě všichni budou vyprávět o tom, že ta epidemie se na ně podepsala, ale to není jenom obor hudební a to není jenom umění, pochopitelně, na kterém se podepsalo. Jsou i další profese, jiné profese a jich hodně, kde jsou na tom ještě hůř. Já vždycky mým žákům říkám, že i když jste doma zavření a když mi hrajete na dálku, tak pojďte být připravení. Pojďte být připravení, až se vše otevře a až to najednou začne všechno a pak budete mít tu příležitost a budete mít o to větší šanci, že budete kousek o krok dál, než třeba ta další vaše konkurence. A já jsem poměrně přesvědčen, že se toho drží a že na mé slova dají.
0: Neobávají se studenti ale toho, že třeba nastane další vlna, nějaké další možné epidemie a že v podstatě díky této zkušenosti, nebo kvůli spíš této zkušenosti, zjistili, že ta kultura je jedna z těch prvních, nebo v té první linii těch oborů, které se pro

0: záznamů či takového jako, jakoby té činnosti i v té podobě těch přenosů a podobně počítat a pracovat. Ale myslím si, že i tady se najdou možnosti, které se dají rozvinout, začaly fungovat nový natáčecí týmy, firmy a tak dále. Lidi začali se zvykat na ty přenosy také a začali třeba i v nějakým způsobem třeba platit za ty stupenky, prostě si můžou poslechnout a podporovat studenty. Mecenáši se také projevili. Takže myslím si, že nechtěl bych, aby tato situace zase znova nastala, ale zdá se, že bychom, pokud nám samozřejmě budou přát i lidé z vlády a lidé z ministerstev a nebudou kulturu upozorňovat, tak my si dokážeme najít svoji cestu.
1: Takže kultura si ji v podstatě našla i v této nouzové situaci, ukázala, že si nějakou cestičku, i když asi netušenou do té doby, že si najít umí.
0: Je to pravda a já ten názor sdílím.
1: Zakončíme velmi optimisticky. Magnifikát Johann Sebastian Bach, překrásná nahrávka je teď před námi. Velmi optimistická a v podstatě Bachova hudba přežívá a přežila vždy všechno. I několik staletí svého útlumu, kdy ležela zaprášená v archivech, tak věřme, že je to i hezké poselství pro hudbu a kulturu jako takovou.
0: Přežila mnoho epidemií a my přežijeme určitě také.
1: Říká náš dnešní hostitel, zástupce ředitele Pražské konzervatoře a akordeonista Ladislav Horák. Moc vám děkuju a zase příště naslyšenou v Českém rozhlase D-dur.
0: Děkuju za pozvání a hezký poslech.

0: Johann Sebastian Bach a jeho magnifikát uzavírají dnešní návštěvu u Ladislava Horáka, zástupce ředitele Pražské konzervatoře a také akordeonisty. Zpívali Barbara Hendrix, Anne Marie, Gene Rigby, Uwe Heilmann a Jorma Hinninen, hrál Academy of St. Martin in the Fields a řídil Sir Neville Mariner. Tím se uzavírá dnešní návštěva. Výběr z tohoto povídání se ale můžete už brzy přečíst i na hudebním portálu klasikaplus.cz. No a příjemné další chvíle s naším vysíláním vám teď od mikrofonu přeje Veronika Parolková.
1: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: S bicími nástroji měli organologové, tedy vědci zabývající se hudebními nástroji, vždy značné potíže. Je jich příliš mnoho a jsou příliš různorodé na to, aby se dali zařadit do jednoznačných škatulek. Co organolog, to jiné dělítko, takže vědci vnesli do věci více zmatku než pořádku. Budiš jim to odpuštěno, každý se nějak musíme živit. Na základním rozdělení se však shodují. Do první skupiny patří nástroje, které vyluzují zvuk tak říkajíc celým vlastním tělem, tedy takzvané idiofony, a to bez ohledu na to, jaké asociace ve vás to slovo vyvolává. Opakem idiofonů jsou membranofony, kde hlavním budičem zvuku je membrána napnutá přes nějaký rezonátor. A protože v tomto cyklu postupujeme podle pořadí řádků v partituře, musíme dát přednost právě jim. Hned pod skupinou řádků pro žestě je totiž řádek pro arciknížete bicí skupiny, pro tympány. Česky se tympánům říká kotle, což je název, který jejich tvar perfektně vystihuje. Je však třeba upozornit, že k vaření se tyto kotle nehodí, protože mají ve dně díru. Pane doktore, proč je tam ta díra?
1: To tam musí být, protože jinak by ten zpětný náraz od kompaktního dna vyvolával nepříjemné efekty, nedalo by se to dobře ladit, všelijak by byly interference a tak dále.
0: Ano, tympány jsou bicím nástrojem s určitou výškou tónu, lze je tedy ladit. U původních tympánů se jejich výška upravovala utahováním a povolováním šroubů, jimiž byla kožená blána natažena přes kotel. To bylo velmi nepraktické a hlavně pomalé, ale na zvukovou účinnost to nemělo vliv. Poslechněte si, jakým úžasným dojmem působí přesně naladěné barokní tympány v Bachově mši H-moll.

0: Pane doktore, jak vlastně vypadá životopis tympánů?
1: Ten původ je pochopitelně trochu nejasný a v mnoha knihách je popisován úplně nesprávně, že do evropského instrumentáře byl zaveden z Uher. Nikoliv. Zavedlo to české poselstvo Ladislava Pohrobka do Francie, vypravené z Prahy. Bylo to v roce 1457 a do Čech přišli odnikud z východu, je to teda nepochopně orientální vynález, ale nevíme odkud, já si typuju Indii. Rozšířili se pak velice rychle a byli svého času základním nástrojem i při výuce na konzervatoři pro dirigentské oddělení. Například pokud nebyl někdo vysloveně specialista na bicí nástroje, tak to už byl jenom dirigent, který se na tympány učil.
0: Velkým zlomem ve vývoji tympánů byl okamžik, kdy nepraktické vypínací šrouby byly nahrazeny pedály. K ním přibyl i takový budíček s ručičkou, ukazující, na jaký tón je právě tympán naladěn.
1: No, šrouby nezmizely úplně, protože jak známo, člověk má jenom dvě nohy, čili může hrát jenom na dva pedálové tympány a protože často v moderních skladbách, ale už Janáčka, je potřeba víc tympánů, tak se vedle těch pedálových kladou nebo stavějí tympány s ručním laděním, ovšem jedním klíčem se ladí celý tympán.
0: Pomocí pedálu lze však hrát i velmi efektní tympánová glissanda. Podívejme se tedy, jak skladatelé s tympány nakládají. Pane doktore, u koho začneme?
1: No, já navrhuji geniálního orchestrátora Ludvíka van Beethovena, protože pro mě jako to je vůbec základní orchestrátor, vůbec základní symfonický tvůrce, protože u něho symfonie, to je vlastně jakási diskuse, kde jednotlivé nástroje přebírají myšlenku a tympány jsou schopny přebírat i myšlenku. To ale ukázal teprve Beethoven.
0: Čili v čem je to novum Beethovenovo, co se týče používání tympánu?
1: No, položil tympány naroveň všem ostatním symfonickým nástrojům. No, totiž původně tvořili jenom jakýsi takový harmonický bas k trumpetám nebo jiným žestovým nástrojům.
0: Beethoven dokázal, že tympánům lze svěřit i celé hudební téma. Ve čtvrté symfonii je sice jen doprovodné, ale ve zvuku výrazné.

Beethoven byl také první, kdo začal tympány ladit nejenom na tu kvartu nebo kvintu, to je toniku dominantu, ale do oktávy, tak je to například v 8. symfonii. A vrcholem jeho tematického užití tympánu je skerco z 9. symfonie, kde mají tympány i krátké solo.

To bylo tympánové solíčko v Beethovenově 9. symfonii. Kdysi ryze doprovodný nástroj se tu plně osamostatnil. Tato tendence byla samozřejmě završena u symfoniků 20. století. Dmitrij Šostakovič má už ve své první symfonii toto slavné místo. Je to třítónové solo završující velkou symfonickou gradaci.

V poslední větě Šostakovičovy čtvrté symfonie se pak tympány podílejí na jednom z největších fortissim v hudebních dějinách. Nad urputným bubnováním tympánů se ozývá extatický řev orchestrálního tuty.

0: Pane doktore, jak se vám líbí Šostakovič?
1: No, je to vzdruhující, ale podobného efektu lze dosáhnout i docela prostšími prostředky. Například v Novosvětské symfonii hned v počátku je tak drtivý vpád, že to nikdo nemůže přehlédnout nebo přeslechnout.

Dvořák byl obdivuhodný orchestrátor a jeho žáci se mu v tomto umění snažili vyrovnat. Také Josef Suk chápal tympány jako nástroj rovnocený ostatním a nebál se jim napsat solo. V Izraelu je to vcelku pochopitelné. Nenadarmo se říká, že někoho postihla rána osudu. Proto se pro Sukovo téma osudu tak ideálně hodí tympány.

No, tohle byl ten osud, ale tím pánem mohou přinášet i vzpomínky docela milé, idylické. Například u Janáčka zřejmě jeho obliba vysoce laděných tympánů je vzpomínka na jeho dětství, kdy v tom malém hukvalském kostelíčku slýchal tyto vysoké tympány, které se dodneska zachovaly. Můžeme je slyšet třeba v jeho pilkách.

Tympán je velmi výrazný nástroj a proto se s ním musí šetřit. Skladatelé ho vesměs využívají jen na vrcholu gradací v dramaticky vypjatých momentech. Díky tomu musí tympánisté hodně počítat pauzy. Existuje však proslulá skladba, v níž je o něch pauz povážlivě málo. Ve svěcení jara Igora Stravinského mají oba tympánisté stále co dělat, až jsou neustále v pohybu. V závěru svěcení jara pak samozřejmě uslyšíme i ostatní bicí nástroje, zejména velký buben. Do něho se ovšem doopravdy opřeme až v příštím dakápu a vezmeme si na to pořádně velkou paličku.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. A teď dotek Bachova génia. Hodiny a dny doslova bychom mohli naslouchat hudbě kantát, které Johann Sebastian Bach napsal jen ve svém lipském období. K jeho úkolům kantora zde patřilo kromě komponování i provádění hudby při různých událostech města a organizování hudebního provozu ve čtyřech hlavních městských kostelech i povinnost související s postem kantora ve škole svatého Tomáše. Od roku 1723, kdy byl Bach jmenován kantorem v Lipsku, zde vzniklo obrovské množství duchovních i světských kantát a motet pro všechny příležitosti a církevní svátky. Mimo jiné 5 kompletních cyklů kantát pro celý církevní rok. My nahlédneme do kantáty Wir danken dir Gott, děkujeme ti.

Hvězdná portugalská klavíristka Maria João Pires patří k nejuznávanějším interpretkám mozartovského klavírního repertoáru, za něž byla také několikrát oceněna. Ale skvěle hraje i romantické mistry. Takto například známou arabesku C-dur Roberta Schumana.

0: Schumannovu arabesku C-dur hrála Maria João Pires.
1: Legenda jménem Leonard Bernstein, gigant pódia, jedna z nejzářivějších amerických hvězd 20. století, popularizátor klasické hudby skrze desítky pořadů s New Yorkskou filharmonií a tak dále. Bernstein úspěšně zasáhl do řady oblastí, nás teď ale samozřejmě zajímá jako vele úspěšný skladatel a velmi všestranný skladatel, schopný psát lecos. Od výtečných muzikálů pro Broadway, jako On the Town v roce 1944, kde zazářil mladý Frank Sinatra, až k tak závažným dílům, jako jsou třeba jeho tři symfonie nebo Chichesterské žalmy. Kompletní vydání nahrávek Bernsteinových skladeb naplnilo 26 CDček a 3 DVD. Na jednom z nich je i opereta Trouble in Tahiti o neúspěšném manželství Sema a Diny. Nahlédněme se sopranistkou Louise Eideken a dalšími soulisty s Vídeňským symfonickým orchestrem ORF a Leonardem Bernsteinem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Felix Mendelssohn Bartholdy, první věta ze symfonie pro smyčcový orchestr číslo 12 G-moll. Je to fuga. V podání Neue Symphonietta Amsterdam řídí Lev Markis.

Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

červnu roku 1945 měla v Londýně premiéru opera 32letého britského skladatele Benjamina Britna Peter Grimes a přinesla mu světovou slávu. První Britnova opera má v hlavní roli antihrdinu. Grimes je násilník, který chce zbohatnout, ale má i svou romantickou stránku. Srozumitelná struktura díla v duchu stravinského neoklasicismu, impresivní orchestrální mezihry, silný příběh, to vše nadchlo kritiky i publikum a obliba Petra Grimese trvá dodnes. My si poslechneme slavné orchestrální interludium, bouři z prvního dějství, a to z nahrávky Londýnského symfonického orchestru a zařízení Andrého Previna.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Jan Václav Tomášek, ekloga F-dur pro klavír opus 35 číslo 2. Hraje Milan Langer.

0: Dedur vaše tónina.
1: Jeden velmi slavný operní duet nám za chvíli zaspívají sopranistka Cecilia Bartoli a basbaritonista Bryn Terwl. Cecilia bude Cerlinou právě se vdávající za mládence Masetta. Bryn Terwl neodolatelným svůdníkem Donem Giovannim. Recitativ a duet La ci darem la mano, tam ruku ti dám, drahá, z prvního dějství Mozartova drama Giocosa Potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni za doprovodu Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dirigent Myung-Bun Chung.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Dvanáct londýnských symfonií v Hobokenově katalogu Haydnových děl čísla 93 až 104 je také někdy nazýváno Salomonovy symfonie. Podle hudebního organizátora, který Haydna v 90. letech dvakrát pozval do Londýna a udělal tam z mistra do té doby 30 let žijícího a tvořícího v izolaci rakouského Eisenstadtu doslova hvězdou. 11. symfonie této série, ta s číslem 103, byla Josefem Haydnem zkomponována během druhé návštěvy Londýna a v letech 1794 až 5. Má přídomek svířením kotlů, neboť právě virbl tympánů jí celou otevírá. Nás ale v tuto chvíli zajímá třetí věta, rozkošný menuet, a to v podání berlínských filharmoniků a Herberta von Karajana.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Melchior Frank, Pavana a Galiarda pro instrumentální soubor hraje soubor Clemenčič Consort.

který kolem roku 1542 napsal Martin Luther: Christ unser Herr zum Jordan kam, Kristus náš pán, když přišel k Jordánu. Uslyšíme ho ve zhudebnění velkého Johanna Sebastiana Bacha, který melodii hymnu použil jako cantus firmus svého chorálního preludia BWV 684. Na varhany hraje Jan Kalfus.

Na své 8. symfonii pracoval 42-letý Beethoven převážně v Čechách, v Teplicích, kde onoho léta roku 1812 pobýval. V této době napsal také slavný bolestný dopis vzdálené nesmrtelné milé. V Teplicích se také několikrát setkal s tehdy tam taktéž pobývajícím Goethem. To, že si tito dva velikáni nepadli příliš do not, je známo. Beethoven o své 8. hovořil jako o své malé symfonii, na rozdíl od předcházející 7., která 8. zastiňuje dodnes, o 9. nemluvíc. Ale cenil si ji velmi. Hovoří o ní jako o šťastné symfonii a my si poslechneme půvabnou, bezstarostnou druhou větu.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Z druhého dílu cyklu Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka zahraje Jan Jiraský druhou část.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. O Carlu Gesualdovi, princi z Venózy, se hovoří především v souvislosti s jeho originálními světskými madrigaly, plnými chromatických postupů, odvážných harmonií a disonancí, v nichž jakoby se zrcadlil vlastní dramatický život tohoto šlechtice 16. století. Velmi působivá je ale i oblast duchovní tvorby. Konec konců v této souvislosti není bez zajímavosti, že strýcem Carla Gesualda byl sám svatý Karel Boromejský. A my si nyní poslechneme mariánské moteto Ave Dulcissima Maria, buď pozdravená nejsladší Maria. Ensemble Vocal Européen de la Chapelle Royale řídí Filip Hereveche.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Henry Purcell, pokládaný dodnes za jednoho z největších anglických skladatelů, patřil k těm mistrům, kteří byli schopni komponovat hudbu všech žánrů a pro všechny příležitosti. Ať už byla potřeba óda k narozeninám panovníka, hudba k divadelnímu, třeba shakespearovskému představení, hudba do královských komnat nebo hudba pro chrám. Právě ze sakrální tvorby tohoto mistra druhé půle 17. století vybíráme i teď jeho Evening Service, doslova večerní služba nebo bohoslužba. Obsahuje dva zpěvy, které jsou součástí večerní modlitby nešpor, respektive kompletáře. Magnifikát, čili Mariin chvalospěv a Simeonovo kantikum Nunc Dimittis. My si teď poslechneme, jak Purcell v angličtině zhudebnil právě slova, která podle Lukášova evangelia pronesla Panna Marie při návštěvě svaté Alžběty ještě před narozením dítěte Krista. Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Nyní tedy tato slova ve zhudebnění Henryho Purcella a v podání sboru Oxfordské katedrály zařízení Francise Greera.

Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty. Johannes Brahms, třetí věta ze symfonie číslo 3 F-dur opus 90 ve skladatelově úpravě pro dva klavíry. Hrají Ledevik Colette a Jakub Bogart.

Maren Maré byl synem ševce. Na violu da gamba se u slavného Saint-Colomba prý naučil hrát tak rychle, že mu učitel po 6 měsících řekl, že už ho nemá co naučit. Hrál pak v orchestru pařížské opery a jeho věhlas stoupal. Nejprve jako oslnivého virtuóza, posléze i skladatele. A právě jako skladatele si Maréze připomeneme i teď skladbou Le Fête Champêtre, venkovská slavnost, pro housle, violu da gamba a čembalo. Zahraje nám trio Sonnerie.

Antonio Caldara byl italský skladatel a violončelista, ale působil hlavně ve Vídni, takže se mnohokrát ukázal při různých významných příležitostech i v Praze. Zazní jeho Symfonia C-dur v podání Collegia 1704.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jean-Philippe Rameau během svého 81letého života zkomponoval zdánlivě málo děl, jenom 76. A přesto se díky nim řadí dodnes k největším mistrům francouzské hudby. Jsou mezi nimi bravurní díla pro klávesové nástroje, čembalo především, duchovní díla a skvostné opery. V Rameauvi pár desítek let po Lilim Francie opět našla mistra opery či opery baletu. Však byl také Rameau v závěru života Ludvíkem 15. povýšen do šlechtického stavu. Jistě k tomu přispěla i opera Naïs s podtitulem Opera za mír, protože to bylo mimo jiné vzdání díků za ukončení války o rakouské dědictví. Příběh soků o lásku nymfy Naïs, o níž se uchází i bůh Neptun, přivádí na scénu také pastýře a pastýřky, oblíbený to námět a zdroj líbezné hudby. V následující árii se jedna z pastýřek ptá thébského věštce Tyrézia, zdali také bude mít štěstí v lásce. Odpověď je kladná. Zpívá Sabine de Viel, hrají Les Ambassadeurs, řídí Alexis Kosenko.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Sergej Prokofjev, symfonická svita z hudby k filmu Poručík Kyže. Opus 60. Petrohradskou filharmonii řídí Jurij Temirkanov.

O první větě Beethovenovy klavírní sonáty číslo 2 A dur prohlásil britský muzikolog Towie, že do té doby nebylo napsáno nic dramatičtějšího. Nám tuto větu ze sonáty, již mladý Beethoven dedikoval Josefu Haydnovi, zahraje rakousko-britský klavírista, řazený k největším pianistům všech dob, rodák z Loučné nad Desnou, pan Alfred Brendel.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Základní výrazové prostředky hudby jsou melodie, rytmus, harmonie, dynamika a zvuková barva. Z těchto pěti stavebních kamenů je vybudována veškerá hudba. V různých skladbách a slohových obdobích může některý z těchto prostředků převažovat, jiný je upozaděn. Ve vážné hudbě první poloviny 20. století například dominovala barva a melodie ustoupila do pozadí, ale ne na dlouho.
0: Kdo neslyšel Wagnera v Bayreuthu, neslyšel nic. Napsal prý jednou v dopise Gabriel Fauré. Bylo to roku 1884, Wagner už byl rok po smrti, Fauré ho tudíž nezastihl, ale Wagnerův duch byl ještě přítomen. Vždyť nejenže si psal libreta a hudbu ke svým hudebně dramatickým dílům, také byl režisérem představení, dohlížel na scénu i kostýmy, samozřejmě dirigoval. Pravda, divadlo v Bayreuthu nechal Wagner postavit pro svou tetralogii Ring, prsten Nibelungův, a my máme připraveného bludného Holanďana. Ale ten se dnes Bayreuthu také dává. A navíc to byl Wagnerův první pokus o nové pojetí opery. Vše, co se děje na scéně i v partituře, slouží ke zvýšení účinku dramatu. A platí to od předehry, již nám teď zahraje New Yorkská filharmonie, povede ji Giuseppe Sinopoli. Drama o muži, jenž věčně bloudí po moři a hledá ženu, jejíž věrná láska by spasila jeho duši, se otevírá právě touto hudbou.

Typickým renesančním všestranně vzdělaným šlechticem byl Krištof Harant. Cestoval, podnikl pouť do svaté země, ovládal několik jazyků, věnoval se poezii i literatuře, malířství i hudbě. Asi by zanechal mnohem více děl, kdyby nebyl v červnu 1621 popraven na Staroměstském náměstí za spoluúčast na Stavovském povstání. Co se týká jeho hudebního umění, zachovalo se nám pouze 7 jeho skladeb. Navíc jen 3 z nich jsou kompletní, 2 moteta a mše. Před námi je teď jedno z oněch motet, je 5hlasé v němčině, má titul Maria Kron a vyšlo ještě za Harantova života v roce 1604. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Ať žije král, vive le roi, ozve se za chvíli, tedy nikoli zpěvem, ale stejnojmenou drobnou instrumentální skladbičkou renesančního skladatele Josquena de Pré. Nejprve zvonky, pak totéž téma v dechových nástrojích, které se ještě několikrát objeví, i když zabalené ve veselých fanfárách. Josquenovu skladbu Vive le roi hraje katalánský Esperion 21 Jordiho Sabala.

teď si od našeho barokního mistra Jana Dismase Zelenky poslechneme žalm Da pacem Domine. Ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Nino Rota, svita z filmu Waterloo. Filharmonický orchestr řídí Gianluigi Gelmetti.

O 14. Mozartově klavírním koncertě hovoří někteří muzikologové jako o prvním, který lze považovat za vyzrálé dílo. Někteří ho řadí rovnou k jeho nejlepším pracím v klavírním repertoáru. Sám Mozart si byl vědom výjimečnosti toho díla, když v dopise otci porovnával několik svých koncertů pro klavír a ten 14. označil za dosti zvláštní z docela jiné kategorie. Toto je Jiskřivé rondo, jehož vracející se refrén vydrží leckomu velmi dlouho v hlavě. Nám hrají maďarští umělci solo Jene Jandó, koncertus hungaricus vede András Ligeti.

0: Bel canto je pěvecká technika, která nepreferuje decibelovou sílu hlasu, ale přirozené, plynulé propojování tónů, kultivovanou práci s barvou hlasu, bez přehnaného vibráta. V Itálii se tato hlasová kultura pěstovala už od počátku 17. století. Používá se v odpovídajícím repertoáru dodnes, není však vhodná pro dramatické opery, vyžadující maximální zvukovou průraznost.
1: Za chvíli zazní jedna z nejslavnějších operních scén z milované opery Giuseppa Verdiho La Traviata. Opery, v ní se Verdi snad nejvíc ponořil do hloubky lidských duší a srdcí. Sleduje zejména v hlavní hrdince, kurtizáně Violetě, nejjemnější niance jejich duševních pocitů. Od lehkovážné a provokující Violety až ke křehké, zranitelné, po lásce toužící, milující a umírající Violetě. Na smutný konec ale nedojdeme, naopak. Tady je jedna z nejveselejších scén nejen Traviaty. Jsme v salonu pařížské kurtizány na jedné z nočních veselic, víno, tanec, hudba a mladý Alfred Germont, který Violetu tajně miluje. Ještě než jí vyzná lásku, zpívají oba přípitek, jen výše číše zářící, libiamo nel lieti calici. Sopranistka Joan Sutherlandová je Violetou, Luciano Pavarotti Alfredem, veselou společnost u Violety představuje sbor londýnské opery a National Philharmonic Orchestra vede Richard Bonning.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice je s vámi v tuto dobu autor výběru hudby Rafael Brom. Následující skladbou bude koncertantní kvartet pro housle, hoboj, violu a violončelo F-dur, opus 7 číslo 1 z cyklu O šesti skladbách od Jana Křtitele Vaňhala. Hrají Sarah Francis, hoboj a smyčcové trio Tagore.

Hoboistka Sarah Francis a smyčcové trio Tagore hráli koncertantní kvartet pro hoboj, housle, violu a violončelo F-dur opus 7 číslo 1 od Jana Křtitele Vaňhala. Španělský pianista a komponista Manuel de Falla napsal své populární symfonické imprese pro klavír a orchestr s názvem Noci ve španělských zahradách za pobytu v Paříži. Dnes je bude hrát Marta Ergličová, klavír a pařížský orchestr. Řídí Daniel Barenboim.

To byly symfonické imprese pro klavír a orchestr s názvem Noci ve španělských zahradách od Manuela de Falii. Hráli Marta Argeričová, klavír a pařížský orchestr, řídil Daniel Barenboim. Koncertantní skladbu vystřídá sonáta pro housle a basso continuo číslo 6 A-dur od Giovanniho Stefana Carbonelliho. Hrají Ellen Schmidt housle, Gaetano Nassillo, violončelo, Karl Ernst Schröder, barokní kytara a Andrea Marchiol, čembalo.

0: To byla sonáta pro housle a basso continuo číslo 6 A-dur od Giovanniho Stefana Carbonelliho. Hráli Ellen Schmidt, housle Gaetano Nasillo, violoncello Karl Ernst Schröder, barokní kytara a Andrea Marchiol, čembalo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice vás v tento čas provází Rafael Brom a program pokračuje symfonickou fantazií pro orchestr s názvem Z Itálie od Richarda Strausse. Hraje Tonhalle Orchestr Zürich, řídí David Zinman.

Tónhalle Orchestr Zürich řídil David Zinman, hrál symfonickou fantazii pro orchestr s názvem Z Itálie od Richarda Strause. A dále uslyšíte cyklus skladeb pro klavír, lyrické kusy, opus 57, sešit 6. Edvarda Griega. Na klavír hraje Eva Knardálová.

Legendární norská pianistka Eva Knardálová, blahé paměti, hrála lyrické kusy opus 57. sešit 6. Edvarda Grieha. Po komorní hudbě nabízím dále předehru Benvenuto Cellini, opus 23. od Ettora Berlioze. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Zoltán Fekete.

0: Symfonický orchestr hlavního města Prahy, FOK, řídil Zoltán Fekete, hrál předehru Benvenuto Cellini, opus 23. od Ektora Berlioze.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Hudbu, kterou posloucháte, vybral a slovem provází Rafael Bron. Ve vysílání stanice dále uslyšíte čtvrtou sonátu pro violončelo a klavír C-dur, opus 102, číslo 1, Ludwiga van Beethovena. Hrají Heinrich Schiff a Till Fellner.

Heinrich Schiff a Till Fellner hráli čtvrtou sonátu pro violončelo a klavír C-dur opus 102 číslo 1 Ludwiga van Beethovena. A následující více než hodinu je věnováno barokní hudbě švédské provenience. Autorem drottningholmské hudby je Johann Helmich Roman. Hraje ansámbl 1700 Lun, řídí Göran Karlsson.

0: Tak to byla drottningholmská hudba, velká suita pro orchestr od Johana Helmicha Romana. Hrál ansámbl 1700 Lund, řídil Göran Karlsson.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr koncertní řady jsem vybral trio pro dvě flétny a basso continuo B-dur od Johanna Christiana Bacha. Hrají Jiří Válek, flétna, Roman Novotný, flétna, František Host, violončelo a František Xavertúry, čembalo.

Tak to bylo trio pro dvě flétny a basso continuo B-dur od Johanna Christiana Bacha. Hráli Jiří Válek a Roman Novotný flétny, František Host violončelo a František Xavertury čembalo.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Pulén, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzabradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysílání stanice bude pokračovat s komentářem dalšího autora výběru hudby. Ze studia vás zdraví Rafael Brom. Na programu je teď skladba s titulem Poetické valčíky od katalánského skladatele Enrica Granadose. Na kytaru hraje Gillian Bream.

Kytarista Gillian Bream hrál poetické valčíky Enrica Granadose. A následuje koncert pro fagot a orchestr F-dur od Johana Nepomuka Humla. Hrají František Herman, fagot, a evropští solisté Lucemburg. Řídí Jack Martin Handler.

František Herman, fagot, a evropští solisté Lucemburg, řídil Jack Martin Handler, hráli koncert pro fagot a orchestr F-dur Johanna Nepomuka Humla. Pro další chvíle vysílání jsem vybral 3 růžencové sonáty Heinricha Ignáce France von Biebera pro varhany a housle. Jsou to sonáty číslo 12 Na nebe vstoupení páně, číslo 13 Seslání Ducha svatého a číslo 14 Na nebe vzetí Panny Marie. Výběr uzavírá pasakalia pro sólové housle. Hrají Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Pro 3 sonáty Bieber předepsal skordaturu, tedy přeladění houslí.

0: To byl výběr z cyklu 15 růžencových sonát pro housle a varhany od Heinricha Ignáce France von Biebra. Byly to sonáty číslo 12 Na nebe vstoupení páně, číslo 13 Seslání Ducha svatého a číslo 14 Na nebe vzetí Panny Marie. Výběr uzavřela pasakalia pro solové housle. Hráli Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle a Jaroslav Tůma, barokní varhany.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice vás v tento čas provází Rafael Brom a další skladbou programu bude klavírní koncert A-moll opus 16 Edvarda Griega. Hrají pianistka Alice Sára Ott a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídí Esa-Pekka Salonen.

To byl koncert pro klavír a orchestr A-moll, opus 16. Edvarda Grieha. Hráli Alice Sára Ott a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídil Esa Pekka Salonen. A dalším autorem programu je klasicistní autor Mauro Giuliani. Jeho koncertantní duo pro flétnu a kytaru, opus 35. hrají Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraft, kytara.

0: To bylo koncertantní duo pro flétnu a kytaru opus 35. Maura Giulianiho. Hráli Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraff, kytara.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program pokračuje symfonickou básní s názvem Vesnická svatba, opus 26. vídeňského komponisty Karla Goldmarka, současníka a přítele Johannesa Brahmse. Hraje irský symfonický orchestr. Řídí Steven Gunzenhauser.

Irský národní symfonický orchestr řídil Stephen Gunsenhauer, hrál symfonickou báseň Opus 26 s názvem Vesnická svatba Karla Goldmarka. Vysílání stanice pokračuje hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Budou to tří hlasy invence pro klavír, v úpravě pro housle, violu a violončelo Bachův seznam číslo 787 až 801. Hrají Janin Jansen, housle, Maxim Rysanov, viola a Torleif Téden, violončelo.

0: To byly tříhlasé invence pro klavír v úpravě pro housle, violu a violončelo Johanna Sebastiana Bacha v jeho katalogu čísla 787 až 801. Hráli Janin Jansen, housle, Maxim Rysanov, viola a Torleif Tedén, violončelo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte program, který připravil Rafael Brom. Z hudby Petra Iljiče Čajkovského jsem vybral předehru Fantazii pro orchestr podle námětu Williama Shakespearea Romeo a Julie. Hraje Kyrovův orchestr z Petrohradu, řídí Valerij Gergiev.

To byla předehra fantazie pro orchestr Romeo a Julie podle námětu Williama Shakespearea od Petra Iljiče Čajkovského. Hrál Kyrovův orchestr z Petrohradu, řídil Valery Gergiev. Další skladbou ve vysílání bude kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo, číslo 7 Luigiho Boccheriniho, podle Gerardova katalogu číslo 451. Hrají Pepe Romero a Akademie svatého Martina v Polích.

Kytarista Pepe Romero spolu se členy Akademie svatého Martina v Polích hráli kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo číslo 7 Luigiho Boccheriniho podle Gerardova katalogu dílo číslo 451.

Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Mnohé děti, které později hrají na dechové nástroje, začínají se zobcovou flétnou. Hra na ní se vyučuje i v rámci výuky práce s dechem a správného dýchání. Vzpomeňme jen na profesora Václava Žilku a jeho metodu. Škoda, že v okamžiku, kdy ve vývoji zobcovou flétnu vystřídala ta příčná, na jasný, svítivý zvuk té zobcové se až na čestné výjimky ve 20. století jaksi pozapomnělo. Ještě, že máme barokní skladatele a barokní soubory, které ten nezaměnitelný tón opět probouzejí k životu. Tak tady je ve volné větě koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo C-dur Antonia Vivaldiho. Nizozemský flétnista Peter Holstlák a ansámbl The Parley of Instruments.

ze sešitu 4 písní beze slov Felixa Mendelssohna Bartholdyho nám zahraje Walter Gieseking, píseň beze slov číslo 2.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, třetí věta. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

Repetice je bezprostřední opakování právě odehraného hudebního úseku. V baroku se však takové opakování nedělo beze změny, neboť se od interpreta očekávalo, že opakovanou část obohatí o vlastní příspěvky, tedy improvizované ozdoby, virtuózní prvky, ornamentiku. V klasicismu se v sonátách a symfoniích standardně opakovala první část sonátové formy, tedy expozice. Dnešní interpreti se ale často rozhodnou repetici vynechat. Petr Iliš Čajkovský, předehra k baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů všech dob, autora téměř 4000 děl, německého barokního mistra Georga Filipa Telemana, spojeného především s Hamburkem, kde jako hudební ředitel a pedagog působil 44 let, vybíráme dvě věty z hobojového koncertu E-moll v nahrávce Martina Stadlera a souboru La Stagione Frankfurt.

George Gershwin a jeho méně známá skladba pro klavír a orchestr, Concerto in F, třetí věta, hraje Karl Eichinger, Brno Philharmonic Orchestra řídí Kaspar Richter.

Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.

Dedur vaše tónina. Zdeněk Fibich a skladba Na táčkách z cyklu Dojmy z venkova. Český národní symfonický orchestr řídí Marek Štylec.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Kantáta pro vánoční období Uns ist ein Kind geboren, dítě se nám narodilo, je sice uváděna v katalogu Bachových děl jako BWV 142, ale její autorství je sporné. Dnes se muzikologové spíše přiklánějí k názoru, že byla Bachovi připsána nesprávně a skutečný autor je neznámý. Nevadí, v každém případě je to nádherná hudba, jež potěší Bach nebach. Symfonii z kantáty oslavující příchod spasitele na svět hraje stále slavnější italský soubor starých nástrojů Academia Byzantina se svým uměleckým ředitelem Ottaviem D'Antonem.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Heinrich Josef von Collin napsal svou hru o legendárním římském vojevůdci jménem Gaius Marcius Coriolanus v roce 1804. 3 roky poté k této tragédii napsal hudbu Ludwig van Beethoven, pochopitelně skvostnou, vyzařující odvahu, sílu a odhodlání hned od prvních taktů. Kurt Mazur řídí orchestr Lipského Gewandhausu v Beethovenově předehře Coriolanus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Až do roku 1620 se teď vypravíme do Itálie pro překrásné duchovní moteto Adoramus te Christe, jednu z mnoha kompozic, jimiž slovutný kapelník od svatého Marka v Benátkách doprovázel místní katolické bohoslužby. Claudio Monteverdi, Adoramus te, uctíváme tě, Kriste. Zpívá příhodně Monteverdi Choir, řídí John Eliot Gardiner.

Johann Josef Fuchs, Žiga, což je druhá část ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo. Concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

Antonín Reicha, český klasicistní skladatel, který svou pozoruhodnou kariéru zakončil jako ředitel konzervatoře v Paříži, byl vynikající hudební teoretik, jehož pojednání o melodii, harmonii či fúze studovali generace hudebníků i velcí skladatelé, včetně Bedřicha Smetany. A co se fugy týče, v geniálním souboru 36 klavírních fug svou teorii ukázal i v praxi. A ještě dnes můžeme žasnout nad pokrokovostí Reichova myšlení. Mezi velkými skladateli, jejichž tóny mu posloužily jako témata jednotlivých fug, jsou i velikáni jako Haydn, Mozart a ve fuze číslo 5 G-dur také Bach. Milan Langer nám hraje.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Teď si poslechneme Mutations from Bach, co si jako mutace z Bacha. Dílo pro žestě a tympány od Američana Samuela Barbera z roku 1968. Vycházejí ze sekvence Christe du Lam Gottes, Kriste, beránku boží, v nápěvu gregoriánského chorálu s harmonizací Joachima Deckera z roku 1604 a z pozdější Bachovy harmonizace, užité třeba v některých kantátách nebo v chorálním preludiu. Takto nápěv prochází 6 minutami Barberova kompilátu, aby na závěr zazněl zřetelně a stišeně. Královský skotský národní orchestr vede dirigentka Marin Alsop.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jákob Handl Galus byl skladatelem slovinského původu, který v čase vlády habsburského císaře Maximiliána II. Vstoupil do jeho služeb a později, když už z Prahy vládl Rudolf II., se i Galus dostal do Prahy a působil zde jako varhaník v kostele svatého Jana na Zábradlí. A hojně komponoval. Podepsán je mimo jiné pod asi 400 latinských motet, která byla vydána v několika dílné sbírce Opus Musicum. A také psal světské madrigaly, z nichž jeden je teď před námi. A snad potěší každého posluchače stanice D-dur, neboť říká Musica Noster Amor, hudba naší láskou. Madrigal Jakoba Handla Galuse zpívá Societas Incognitorum,

0: Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev, třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu.
1: A teď před námi Smetanova Vltava, milovaná a novými generacemi posluchačů stále mimořádně obdivovaná symfonická báseň z cyklu Má vlast. Tak si opět dopřejme tok naší řeky od pramínků, kolem lesů, vesnic i starých hradů, přes dnes už neexistující svatojánské proudy až k majestátnímu Vyšehradu v Praze, aby se pak ztratila ve vodách labských. Už hluchý Smetana prý báseň zkomponoval za 3 týdny, koncem roku 1874. Nám ji v následujících 11 minutách nechají vysíláním protéci Česká filharmonie a Václav Smetáček v jejím čele.

0: To byla Vltava, druhá část ze Smetanova cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídil Václav Smetáček.
1: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
0: S Evou Hazdrovou Kopeckou
1: a Lukášem Hurníkem. Klasika na dosah
0: na stanici Český rozhlas D-dur. A teď bude znít unikátní galop E-dur, zcela neznámá skladba Antonína Dvořáka. Hraje Tomáš Výšek.

Jean-Baptiste Lully, předehra ke komedii Měšťák šlechticem, hraje London Oboy Band, čili je to úprava pro hoboje, řídí Paul Goodwin.

Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Fantazie je hudební skladba, která není postavena na žádné standardizované formě. Skladatel řadí volně za sebe myšlenky, rozvíjí je, ale obvykle se k nim nevrací. Fantazie má blízko k zapsané improvizaci. Louis Spohr, Fantazie a variace pro klarinet, dvoje housle, violu, violončelo a kontrabas. Hraje Dieter Klöcker a členové konzorcium Classicum.

Antonio Vivaldi a jeden z jeho nesčetných koncertů, které psal v útulku pro slečny bohatých obchodníků v Benátkách. Vivaldiho koncert A mol má tři věty. Na pikolu hraje Jean-Louis Beaumadier a Orchestre National de France řídí slavný flétnista Jean-Pierre Rampal.

Jan Křtitel, Kalivoda, introdukce a rondo pro lesní roh a orchestr F-dur op. 51. Hraje Radovan Vlatkovič a Hamburský symfonický orchestr.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Václavu Janu Tomáškovi se v Praze na počátku 19. století přezdívalo hudební papež Prahy. Byl to pedagog, klavírista, skladatel, ale především osobnost, u níž si v Praze té doby podávali dveře nejvýznamnější hudební postavy té doby, které do Prahy zavítali. Tomáškův názor rezonoval pražským tiskem a na Tomáškových salonech zněly především Tomáškovy skladby. Například takový Král duchů, Erl König, píseň na Goethův text, je skutku pozoruhodné dílo. Poslechněte si, jak je zpívá Renata Pokupič, již doprovází klavírista Roger Vignolet.

Jeremiah Clarke, pochod a menuet ze svity pro trubku a orchestr. Hrají John Wellis a The Wellis Collection and the English String Orchestra. Řídí William Boughton.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Symfonické metamorfózy na témata Karla Marie von Webera zkomponoval německý skladatel Paul Hindemith v roce 1943, už za svého pobytu v Americe. Podnětem byl nápad ruského choreografa a tanečníka Leonida Masina, který Hindemithovi radil, aby Webrovu hudbu upravil pro balet. K tomu nakonec nedošlo. Masin měl jiné představy o zacházení s Webrovou hudbou, Hindemithovi se zase nelíbily Masinovy choreografie. Ale z nápadu nakonec vznikla čtyřvětá symfonická skladba na webrovské hudební motivy a nám teď Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu zahraje čtvrtou větu zařízení Syra Colina Davise.

28letý Ludwig van Beethoven si svou devátou klavírní sonátu E-dur pravděpodobně cenil vysoko, protože o pár let později ji upravil pro smyčcové kvarteto. Třetí, finální věta je nápadité rondo, při jehož posledním návratu se proti sobě potkají synkopy v jedné proti triolám v druhé ruce. Poslechněme si, a to v podání Daniela Barenboima.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Sergej Rachmaninov, symfonie číslo 2 e-moll, opus 27, druhá věta. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Thomas Dosgaard.

Do Itálie konce 16. a počátku 17. století se nyní vypravíme za Karlem Gesualdem, princem z Venózy. Jeho vokální skladby byly dříve odmítány a dnes jsou proslaveny pro své disonance a dramatický náboj. On byl takový i život Karla Gesualda. Svou manželku nachytal in flagranti a v zápětí byla i se svým milencem zavražděna. I na Gesualda padlo podezření. V každém případě po vraždě se stáhl z veřejného života, uzavřel se na svém zámku a v trýznivé osamocenosti bylo jeho jediným světlem komponování. Tady jeden z mnoha jeho působivých madrigalů, Se la mia morte brami,

Capriccio je skladba s odlehčeným výrazem, mívá hravý nádech a vyjadřuje nějakou konkrétní náladu, která se ovšem může měnit i v průběhu skladby. Capriccio si spojujeme s hráčskou virtuozitou, která ale musí působit lehce, jako by o nic nešlo.

Samuela Duškina, který také skladateli s houslovým partem vydatně pomáhal. Finální čtvrtá věta koncertu D-dur je sledem několika různých epizod, které se střídají jakoby metodou střihu. A její titul Capriccio je celkem přiléhavým označením vzhledem k charakteru hudby. Premiéru v roce 1931 hrál Samuel Duškin a sám Stravinský řídil orchestr Berlínského rozhlasu, který také koncert vysílal v přímém přenosu. My si temperamentní Capriccio z koncertu D-dur poslechneme v podání Itzhaka Perlmana a Bostonského symfonického orchestru zařízení Seijiho Ozawy.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Konstance z druhého dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Sylvia McNairová, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Náš další starý mistr, kterého uvádíme, se narodil v roce 1567 v Liberci, tedy Reichenbergu. Byl to nejen skladatel, ale také hudební teoretik a dokonce básník a spisovatel, Němec Christoph Demancius. Mimo jiné vytvořil první slovník hudebních pojmů v němčině. Působil v Lipsku, Žitavě a při Freiberské katedrále. My si z bohatého, leč jen zlomkovitě zachovaného díla tohoto Monteverdiho současníka poslechneme polský tanec a galiardu. Demanciovi tance hraje Klemenčič Konsort.

Zveme vás k nahlédnutí do opery barokního benátského mistra Benedetta Marcella, který ale nebyl jen zajímavým skladatelem. Věnoval se také právu a politice, v níž dosáhl pozoruhodných úspěchů. Byl například členem benátské vlády, nazývané Serenissima, a později se stal guvernérem na území dnešního Chorvatska. Komponoval asi do svých 40 let. K nejslavnějším dílům s Benedettem Marcellem spojovaným patří jeho zhudebnění biblických žalmů. Ale my, jak už řečeno, necháme znít hudbu jeho opery Ariana z roku 1727. Překrásnou árii Ariany zaspívá výtečná francouzská koloraturní sopranistka Patricia Petitbon, kterou doprovází benátský barokní orchestr s Andreou Marconem.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Josef Haydn, druhá věta ze symfonie číslo 94 G-dur s úderem kotlů. Österreichisch-Ungarische Haydn-Philharmonie řídí Adam Fischer.

Mahlerova hojně uváděná první symfonie D-dur, zvaná Titán, měla v prvních verzích 5 vět. Teprve později Mahler jednu část vypustil a symfonie má finální verzi 4větou, tak, jak ji slýcháme z koncertních síní. Ale přesto se tu a tam ona výjimutá, původně druhá věta, Blumine, hraje. A to díky tomu, že její partitura byla objevena ve Spojených státech amerických v roce 1966. Už o rok později onu větu uvedl Benjamin Britten, následující rok zazněla symfonie s 5 částmi. Ale vzhledem k tomu, že Mahler symfonii Titán autorizoval toliko jako 4větou, jde spíše o raritní provedení i nahrávky. Muzikologové se dodnes přou, co je správné. A nebo se květinová líbezná kvazi serenáda v C-dur Blumine hraje na závěr symfonie, a nebo úplně samostatně, jako teď u nás na D-dur. Blumine, původní druhá věta první symfonie D-dur Gustava Mahlera, Atlantský symfonický orchestr, trumpetista Christopher Martin a dirigent Joel Levy.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Nejhorší měsíce svého života jsem prožil na vojně. Jsem tedy tím posledním, kdo by vojákům neprávem přisuzoval nějaké zásluhy. Pravdou ovšem je, že vojenský život se stal výživným inspiračním zdrojem mnoha skladbám. Všechny ty pochody, fanfáry a vojenské písně ovšem nevymýšleli žádní generálové, nýbrž většinou hudebníci, kteří si chtěli na vojně ulehčit život. Vojáci také iniciovali vznik některých hudebních nástrojů. Už jsme v našem cyklu mluvili o heligonu, čili tubě upravené pro použití při pochodu. S vojnou jsou však nejvíce spojeny různé druhy bubnů. Pravé vojenské bubny, které měly tamboři pověšené na břiše, se v symfonickém orchestru příliš neužívají. Za to malý buben je tu zcela nezbytný.
1: Malý buben je totiž zástupcem té skupiny blanozvuží, které nemají jednu blánu jako tympány, nýbrž blány dvě. A vinou těchto dvou blan už nelze tyto nástroje ladit, protože ta druhá blána působí právě ty interference, takže tón je neurčité výšky. Samozřejmě může být někdy jako zdánlivě vyšší, někdy zdánlivě nižší, ale není to tónová výška určitá. A navíc ještě u těch malých bubnů se ta chřestivost zvuku a ta výška dosahuje i tím, že je připevněno, ovšem odklopitelně, určité zařízení, které tam dává na tu kůži takové spirály nebo struny, jak bychom to nazvali. A to ovšem je ta dolní blána. A kromě toho, když chcete mít ještě takový ostřejší zvuk, tak neužijete vůbec paliček, které bývají zpravidla tvrdé dřevěné, nýbrž ocelových košťátek.
0: Typicky vojenskou skladbou, kde malý buben sehrává rozhodující úlohu, je Šostakovičova 7. symfonie, líčící nástup vojenského teroru. Odborníci se ještě nedohodli, líčí-li hudba hrozbu hitlerovskou či stalinskou. Necháme je bádat a budeme raději poslouchat ten malý buben.

K blanozvučným nástrojům patří také konga a bonga, na které se nehraje paličkou, nýbrž rukou. Na timbales, čili kotlíky, se naopak hraje paličkami. Je to obdoba bicí soupravy v jazzové hudbě. Takové soupravy, jakou si zakoupil Igor Stravinský, když psal svůj Příběh vojáka. Vidíte, opět vojenské téma. Stravinský se skutečně nejprve na bicí naučil, než začal tuhle skladbu komponovat.

0: Největší z blanozvučných nástrojů s dvěma blánami je velký buben. Jehož zvuk ve fortissimu se blíží výstřelu z děla.
1: Ano, to je využito například v Ravelově instrumentaci musorského kartinek té poslední části Velká brána kyjevská, kde skutečně velký buben naznačuje výstřely z děl. Slavnostní samozřejmě.

0: Zpět k válčení. Ve vojenských hudbách je velký buben nerozlučně spjat s jiným bicím nástrojem. Jehož jméno v nás labužnících vyvolává mnohem příjemnější asociace. Stalíři. Talíře, činely už ale patří k jiné skupině bicích nástrojů, že, pane doktore?
1: Ano, k takzvaným idiofonům, ale činely neboli talíře mají k velkému bubnu tak blízko, že dokonce existuje kombinace, že jeden talíř je napevno připevněn k velkému bubnu a oba tyto nástroje může ovládat jeden hráč tím, že jednou rukou tluče paličkou do bubnu a v druhé ruce drží ten druhý talíř a mlátí s ním zezora do toho pevněného talíře.
0: Zvuk vojenské dechovky fascinoval amerického skladatele z počátku našeho století Charlese Ivese. V některých jeho skladbách znějí třeba hned dvě dechovky přes sebe a samozřejmě každá z nich disponuje jedním hráčem s činelem a bubnem zavěšeným na břiše.

talířů a velkého bubnu. Jiným příkladem spojení blanozvučného nástroje se samozvučným je tamburína. Je to malý bubínek s navěšenými talířky. Hraje se na ní rukou nebo jen prsty. Tamburínu jsme zvyklí vídat v rukou svůdných španělských tanečnic, takže ukázka z Bizetovy Carmen bude to pravé.

0: Jak už jste, milí posluchači, viděli, bicí nástroje se málo kdy používají zcela solově, jeden nástroj bez ostatních. Většinou vždycky jde o skupinu. A zajímavá taková skupina například je v Mjodově koncertu pro bicí nástroje, kde jsou různé blanozvučné nástroje, počínaje těmi laditelnými, tím pány, až k těm neladitelným, ale nicméně s určitými vyššími nebo nižšími tóny, což jsou v tomto případě tom-tomy. Mnoho lidí si plete tom-tomy a tam je nástroj idiofonikový.
1: Takový gong, že ano?
0: Ano, ovšem gong má určitou výšku zvuku,
1: Ano,
0: tam ne. A tom-tomy, to bývá vždycky skupina, jsou nástroj membranofonní.
1: bubínky takové. No a neuvěřitelné je na tomto, že všechnu tuto baterii ovládá jedna žena, která se jmenuje Evelyn Glennie.

0: Možná, že by někoho zajímalo, že se dá na první pohled poznat, je-li ten buben nebo bubínek určen ke hře paličkou anebo prsty rukou. Pozná se to podle toho, že tam, kde je předpokládána palička, přesahuje ten kovový rám tu kůži. Kdežto je-li na vrchu kůže, pak se na to hraje rukou.
1: Ano, takže dělící klíč je tady ten přečnívající hrantlík.
0: Ano.
1: Drazí posluchači, na závěr dnešního pořadu zazní skutečná perla. Skladba, která i mě samotného skutečně šokovala a nadchla zároveň. A to jsem zvyklý na ledacos. Ve 20. letech našeho století se v zemi, kde zítra znamená včera, tedy v Sovětském svazu, umělci nadchli pro hnutí nové věcnosti, které mělo hodně společného s futurismem. Byl to obdiv k civilizačním vymoženostem, k strojům a továrnám. A právě v této době napsal skladatel Alexandr Mosolov svou symfonickou báseň Slévárna. Nedovedu si představit dokonalejší hudební obraz pracujících bucharů a válcovacích stolic, než je tento. Je to dokonce předzvěst dnes tolik úspěšného minimalismu. Hlavní slovo tu samozřejmě mají všelijaké bicí nástroje, zejména velký buben a tamtam v roli obřího bucharu. Takže vážení posluchači, teď doporučuji, abyste si co nejvíce zesílili hlasitost svých přijímačů, sousedi vám ty 3 minuty jistě odpustí, posadili se do co nejpohodlnější pozice a poslechli si něco, co jste pravděpodobně ještě nikdy neslyšeli. Alexandr Mosolov, Slévárna.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vítejte, milí posluchači, při sledování programu věnovaného převážně hudbě minulého století. Pro stanici Český rozhlas D-dur ji vybral a uvádí Rafael Brom. V tuto chvíli na začátku pořadu bude hrát profesor Norské hudební akademie Erik Stenstavol sonátu pro kytaru, kterou napsal jeho zvěčnělý krajan Johan Kvandal v roce 1984 jako opus 65.

Norský kytarista Erik Sten Stadvall, autorita v oboru historie kytarové hudby 19. století, hrál sonátu pro kytaru opus 65 z roku 1984 modernisty Johanna Kvandala. A následuje slavná hudba k filmu Rudé housle, které náleží do katalogu skladeb Johna Corigliana. Je to koncert pro housle a orchestr. Hrají Michael Ludwig housle a Filharmonie města Buffalo. Řídí Joe Ann Faletta.

Michael Ludwig housle a filharmonie města Buffalo řídila Joe Ann Faletta, hráli koncert pro housle a orchestr od Johna Corigliana, komponovaný k filmu Rudé housle. Teď se ještě jednou vrátím k repertoáru kytaristy Erika Stanvolda. Bude hrát Fantazii a Pasakaju pro solovou kytaru s názvem 8 pokusů, jak dojít k lidu od norského komponisty Bernta Kasberga Evensena.

0: To byla fantazie a pasakalia pro solovou kytaru s názvem 8 pokusů, jak dojít k lidu od norského komponisty Bernta Casberga Evensena. Hrál Erik Sten Strandvold.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Další hudbou programu bude dílo Benjamina Britna. Je to nocturno pro tenor, obligátní nástroje a smyčcový orchestr opus 60. skladatele. Zpívá Christophe Brigardier, tenor, hrají Wilhelm Lansky Otto, lesní roh, a symfonieta Stapioli. Řídí Osmo Vanska.

Tak to bylo nocturno pro tenor, obligátní nástroje a smyčcový orchestr, opus 60. Benjamina Britna. Zpíval Christophe Prégardien, tenor, hráli Wilhelm Lansky Otto, lesní roh, a Sinfonietta Stapiori. Řídil Osmo Vanska. A následujících 50 minut vysílání naplní hudba France Schuberta, která je ozláštěna tvůrčí potencí violončelisty Miši Majského. Proslulý virtuos nahrál za klavírního doprovodu Dario Vibier

0: To byl výběr z písní France Schuberta v úpravě pro violončelo a klavír pod názvem Písně beze slov. Hráli Miša Majsky a Daria Hovorová.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice vás provází Rafael Brom. Na programu je teď symfonie číslo 4, C-moll, opus 43. Dmitrije Šostakoviče. Hraje Londýnská filharmonie, řídí Bernard Haitink.

0: To byla symfonie číslo 4 C-moll, opus 43. Dmitrije Šostakoviče. Hrála Londýnská filharmonie, řídil Bernard Haitink.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncertní řadu uzavírá sonáta pro sólové housle a mol opus 27 číslo 2 Eugène Ysaÿe. Jejím adresátem byl francouzský houslista a přítel skladatele Jacques Thibaud. Má podtitul Obsession, neboli posedlost. Hraje Hana Kotková.

Anna Kotková hrála sonátu pro solové housle a mol opus 27 číslo 2 Obsesio, posedlost Eugène Isaye. Autor ji věnoval francouzskému příteli Jacques Thibaudovi.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysílání stanice bude pokračovat s komentářem dalšího autora výběru hudby. Ze studia vás zdraví Rafael Brom. Na programu je teď skladba s titulem Poetické valčíky od katalánského skladatele Enrica Granadose. Na kytaru hraje Gillian Bream.

Kytarista Gillian Bream hrál poetické valčíky Enrica Granadose. A následuje koncert pro fagot a orchestr F-dur od Johana Nepomuka Humla. Hrají František Herman, fagot, a evropští solisté Lucemburg. Řídí Jack Martin Handler.

František Herman, fagot, a evropští solisté Lucemburg, řídil Jack Martin Handler, hráli koncert pro fagot a orchestr F-dur Johana Nepomuka Humla. Pro další chvíle vysílání jsem vybral tři růžencové sonáty Heinricha Ignáce France von Biebera pro varhany a housle. Jsou to sonáty číslo 12 Na nebe vstoupení páně, číslo 13 Seslání Ducha svatého a číslo 14 Na nebe vzetí Panny Marie. Výběr uzavírá pasakalia pro sólové housle. Hrají Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle, a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Pro tři sonáty Bieber předepsal skordaturu, tedy přeladění houslí.

0: To byl výběr z cyklu 15 růžencových sonát pro housle a varhany od Heinricha Ignáce France von Biebra. Byly to sonáty číslo 12 na nebevstoupení páně, číslo 13 seslání Ducha Svatého a číslo 14 na nebevzetí Panny Marie. Výběr uzavřela pasakalia pro solové housle. Hráli Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle a Jaroslav Tůma, barokní varhany.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice vás v tento čas provází Rafael Brom a další skladbou programu bude klavírní koncert A-moll opus 16 Edvarda Grieha. Hrají pianistka Alice Sára Ott a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídí Esa-Pekka Salonen.

To byl koncert pro klavír a orchestr A-moll, opus 16. Edvarda Grieha. Hráli Alice Sára Ott a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídil Esa Pekka Salonen. A dalším autorem programu je klasicistní autor Mauro Giuliani. Jeho koncertantní duo pro flétnu a kytaru, opus 35. hrají Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraft, kytara.

0: To bylo koncertantní duo pro flétnu a kytaru opus 35. Maura Giulianiho. Hráli Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraff, kytara.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program pokračuje symfonickou básní s názvem Vesnická svatba, opus 26. vídeňského komponisty Karla Goldmarka, současníka a přítele Johannesa Brahmse. Hraje irský symfonický orchestr. Řídí Stephen Gunzenhauser.